This is the life, toto je vaše fan rádio. A pekný deň dnes, čo? Deň tulipánov a ja preto mám pár vecí o nich. Nech mňa vnímate a nech dnes možno pacne.

se kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavy.